0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Krokodýl nabízí hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, my se společně podíváme na nové bydlení, které chystá Masarykova univerzita. Víc o tom na Krokodýlu společně teď s Míčou.
3: Masarykova univerzita zahajuje největší investici do bydlení ve své historii. V kampusu v brněnských Bohunicích vyrostou 3 12-podlažní budovy s více než 1000 lůžek pro studenty a zaměstnance školy. Náklady dosahují na 740 milionů korun. Pobydlení je ze strany studentů i akademických pracovníků dlouhodobá poptávka.
2: Tolik tedy nové byty, které budou a budou samozřejmě nejen pro studenty, ale i pro ostatní samozřejmě, tedy z univerzity. Těšte se určitě na to, těšte se ale i na další hity. Jsou pro vás tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hesit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími. Novinka. Marek Ztracený. Originál.
1: Tak.

Podle studie kvůli špatné distribuční sazbě přeplácíme přes miliardu za elektřinu. A na to koukneme i teď ve vysílání Krokodýla. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácejí stovky korun ročně. Většina z nich přitom možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Vyplývá to z analýzy společnosti bez dodavatele. Tak doufám, že si to prověříte, nebudete zbytečně platit, ale budete si užívat Hit za hitem na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Ra, ra.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Šáda!

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech. Kdybyste náhodou chtěli kupovat jachtu, bacha na to, mohou vás potom nějakým způsobem obviňovat. I tak se stalo ve světě. Kde konkrétně? Jdem se podívat společně s Míšou.
1: Nákup luxusní jachty za 350 milionů euro přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikoleji Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost tvrdí, že ji miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur. Storonského zástupci označili žalobu za neopodstatněnou.
0: Tak uvidíme, jestli bude nějaká dohra. Hrát ale my rozhodně budeme. Hit za hitem tady na Krokodýlu. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Turistům se na jihu Moravy letos líbí, ubytovatelé hlásí lepší leto než loni, a tak jsme rádi, že jste tady. Pokud nás posloucháte teď, tak přejeme příjemnou dovolenou. Letošní letní turistická sezona na jižní Moravě je zatím velmi dobrá a vyvíjí se příznivě. Kempy i část hotelů hlásí dobrou obsazenost a návštěvníci památek také samozřejmě se nějakým způsobem k tomu připojují. Provozovatelé zároveň upozorňují, že delší vedra může zájem o hrady, zámky či jeskyně snížit, což samozřejmě je jasné, že pak lidi raději míří k vodě. Tak doufám, že i se podívají třeba do Moravského krasu, navštíví některé další památky, které tady na jihu Moravy máme. Užijí si to, vy si užijte další hity. Krásný poslech.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hned za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: na Krokodýlu, chvíli před 7 hodinou, ranní train, drive-by. Doufám, že vás to trošku probudilo. U mikrofonu Míša Rotrová a naproti mě další Míša, která dneska má čerstvé zprávy. Míši, ahoj, co ty? Trošku tě to nakoplo?
1: Ahoj Míšo, myslíš co, že mě nakoplo?
0: Tady train.
1: To, že není kafe tady.
0: Ano, my tady řešíme chybějící kávu, tak prosím vás, pokud někdo jste poblíž, tak nám sem hoďte nějaký pytel dobré kávy.
1: Jo, to by bylo pecka úplně.
0: To by bylo parádní, ale obávám se, že v tuhle ranní hodinu pojďme se radši podívat na to, co nás čeká ve zprávách.
1: Každopádně pěkné ráno, uzavírka Kaštanové ulice v Brně i dnes, více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity pochopitelně po 7, na co se můžete těšit. Bude třeba Major Lazer. Madonna nás vezme na prázdniny. A Jelen budou zpívat pro všechny Magdalény.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí nás dneska čeká opět horké, ovšem teď po ránu, pokud jste vzhůru, tak větrejte, protože v centru Brna krásných 15 stupňů Celsia, ovšem to rozpětí té teploty na jihu Moravy je poměrně velké, například Kobylí hlásí 11 a Podivín 17, ale povětšinou se to pohybuje mezi 13 a 15. Dnes tedy jasno a nejvyšší teploty 30 až 33.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Po pátečním omezení na dálnici D1 dnes řidiče v Brně čeká další. Je to uzavírka Kaštanové ulice. Řidiči, chodci ani MHD tudy nebudou moci projíždět do dnešních 20 hodin. Dopravní podnik doporučuje sledovat výlukové jízdní řády a počítat se zdržením. Trestat za nejzávažnější zločiny by mělo být možné i děti už od 13 let věku. Ukázal to průzkum, podle kterého hned 84% dotázaných souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů ze současných 15 na 13 let, ale jen u závažných trestných činů, nikoli paušálně. Dávají tak zapravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. V Paříži začal od včerejška platit zákaz jízdy na elektrických koloběžkách bez helmy a reflexních prvků. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích vstoupila v platnost už v pátek, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Platí rovněž pro segveje a hoverboardy, které se podle pařížské policie těší čím dál větší popularitě. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský, 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv, se vrátil na trůn po 3 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu, jak to v tuto chvíli vypadá přímo v Brně v pořádku. Pozor si dávejte na nehodu na Blanensku, u Rájce Jestřebí 2 auta v sobě. A taky tady máme informaci, že jsou lidé na vozovce někde v okolí Vlasic. Tak pokud budete tam tudy projíždět, tak opatrně, pokud jste za volantem, přeji šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Máme 3 minutky po 7 raní. Míša Rotrová s vámi na Krokodýlu. Přeji vám krásné ráno, pokud třeba zrovna vstáváte, tak ať to je tou pravou nohou. No a my se za malou chvíli podíváme na kalendárium a na to, co se třeba právě v tento den odehrálo v historii. Teď taky další naše hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: A teď už se jdeme podívat v kalendáři na dnešní, třeba i oslavence. V kalendáři totiž máme jméno Roman a rozhodně Romanům přejeme všechno nejlepší. Užijte si ten svůj dnešní den. Já dodám, že je to jméno původem latinského a výklad je úplně jednoduchý, římský či přímo Říman. Jméno je to velmi oblíbené, protože takřka 70 tisíc máme Romanů v celé republice, tak věřím, že okolo sebe nějaké máte. Nezapomeňte pogratulovat. No a teď už míříme pěkně do historie. Tak třeba roku 1791 císař Leopold II. Nechal z Vídně do Prahy převést nejstarší a nejzácnější z českých korunovačních klenotů, tedy svatováclavskou korunu. Potom třeba roku 1891 na Pustevnách na Radhošti vznikla úplně první ubytovna, krčma, měla tehdy 25 lůžek. A ještě se pojďme podívat do roku 1967, kdy československá vláda se rozhodla opustit verzi podpovrchových tramvají a vybudovat v Praze metro. Haleluja. Teď už oslavenci. Dneska se slaví například v Arakainu, protože 67. narozeniny má dneska jejich frontman Aleš Brichta. 61 potom slaví herec Petr Rychlý a 37 má dneska muzikálový herec a zpěvák Jan Kopečný. A pokud i vy dneska, milí krokodýláci, slavíte, tak vám přejeme všechno nejlepší.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: celou jižní Moravu.
1: Je to tak, krokohlídka vás tento týden osvěžuje, představte si, oblíbenou malinovkou. Máme pro vás nově každý den 103 Zon Malina. Jedinečnou limonádu Zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. Co říkáte, tak to je na osvěžení naprosto parádní. No a kde už se třeba osvěžovalo? Pojďte si to poslechnout.
2: Krokohlídka dneska na Mendláku, ještě jsme zavítali na Brněnskou přehradu. A tady jeden z našich malých posluchačů, ahoj!
3: Ahoj, tady Filip a poslouchám krokodýla. Díky za osvěžení krokodýle.
4: Potkali jsme rádio Krokodýl a úžasně nás osvěžil.
5: Děkujeme.
4: Děkujeme krokodýle, je to nejúžasnější rádio.
6: Děkuji za krásné osvěžení, poslouchám vás velice ráda od rána skoro do večera. Děkuji.
1: I my děkujeme za vás, milí posluchači, rádi vám děláme radost a rádi vás osvěžujeme. No a kde budeme osvěžovat třeba zase zítra? Naši krokolítku vyhlížejte na hlavním nádraží.
0: Rádio Krokodýl. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
1: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a míříme teď do hromadné dopravy tady u nás v Brně. Pokud jezdíte jedničkou, tak jste si možná už všimli takové speciální novinky. A více nám o ní řekne mluvčí brněnského dopravního podniku paní Hana Tomáštíková.
2: Cestující nově můžou na všech zastávkách tramvajové linky číslo 1 najít nové informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvu. Projekt připravilo Muzeum města Brna ve spolupráci s námi s dopravním podnikem města Brna. Každá tabulka obsahuje krátké historické vysvětlení a také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně chceme informačními tabulkami vybavit všechny tramvajové zastávky v Brně, no a přiblížit tak lidem historii města při jejich každodenním cestování.
1: Tak to se budeme těšit, no a vy, pokud třeba dneska přemýšlíte, kam si dopoledne udělat procházku, tak můžete právě po stopách link 1 a zjistit původ zastávek, možná spoustu informací, které jste vůbec nevěděli.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek. A k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Fotbalový Artis vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2 proti hostům z nedaleka. Artis Brno Sigma Olomouc. Neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit Artis k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
9: SK Artis Brno.
10: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Anastasianem zpívá tady na Krokodýlu chvíli před 8 raní a to už je naproti mě ve studiu taky Míša. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno. V centru Brna se rozhořel táborák. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem si dáme i po 8, na co se třeba můžete těšit. Baby, bude Alefarben, Baby Goodbye. Taky si zatančíme Luna, Bailando. A z český hitů třeba Eva Farná.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí nás dneska čeká opět horké letní. Jak to vypadá v tuto chvíli, tak v centru Brna máme zhruba 17,5 stupně Celsia, ale třeba Podivín už teď hlásí přes 20. Dneska přes den bude jasno, no a nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V centru Brna se včera v podvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zaspívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí Svobody je součástí festivalu Maraton hudby, který nabízí mimo jiné i koncerty pouličních umělců, takzvaných baskerů. Cílem akce je vytvořit nestandardní zážitek v centru města. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti nebo na terase ještěckého vysílače. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi či filtry. Japonští představitelé v Nagasaki, které si dnes připomíná 81. výročí svržení americké atomové bomby, varovali jaderné velmoci a státy spoléhající se na jaderné odstrašení před vyšším rizikem války s použitím jaderných zbraní. Současně vyjádřili odhodlání zabránit tomu, aby se podobná tragédie kdykoliv v budoucnu opakovala. Týden po životním pátém místě obsadil plochodrážní jezdec Jan Kvěch v další Grand Prix 11. místo. Z pozice náhradníka zasáhl v Rize v seriálu Mistrovství světa do 7. závodu za sebou, ale vylepšit průběžnou 13. pozici v celkové kvalifikaci se mu nepodařilo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to tedy v tuto chvíli vypadá? V Brně dobře, pozor, ale na Blanensku v Rajci Jestřebí se nám stále dořešuje nehoda dvou osobních aut a provoz je tam částečně omezený. A další nehodu máme potom na trase mezi Chrudimí a Ždírcem nad Doubravou. Je to na úrovni Všeradova. Tady je provoz v místě nehody veden kyvadlově, kolna se ale zatím netvoří. Tak šťastnou cestu, pokud zrovna někam míříte a pokud byste měli aktuální info, tak nám prosím volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Je chvíli po 8. Ladíte Krokodýla, Míša s vámi. No a za chvíli taky naše malá milá a roztomilá Zlatíčka. Na co je mixér? Tak na to se jich budu ptát.
1: Aby lidi mohli mixovat třeba horkou čokoládu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Se s tou břitvou je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už na Krokodýlu míříme taky za našimi nejmenšími posluchači. V jedné ze školek jsme se jich tentokrát zeptali na to, na co je milé děti mixér.
2: Aby lidi mohli mixovat třeba horkou čokoládu, aby ještě dělali buchtu.
3: Že můžeme rozmixovat vajíčka.
4: Třeba můžeme vážit mouku.
5: Že si můžeme udělat šťávu z jablíček třeba maminky.
6: Mohla by mixovat jahody.
7: Mixérovat maliny.
1: A vy si dneska můžete mixérovat úplně, co budete chtít, možná něco dobrého k obědu. A za malou chvíli taky budete moci na Krokodýlu si vysoutěžit lístky na volejbal. Čeká nás další kolo víkendu speciál.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl, vaše letní rádio.

0: cestovatel.
1: A teď už jdeme na Krokodýlu ve víkendu speciál s Krokodýlem cestovatelem pěkně soutěžit, protože pro vás tuto chvíli máme vstupenky, dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 21. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. A vy si určitě nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy tady u nás v Brně. No a je potřeba samozřejmě uhodnout náš tip na výlet, aby jste mohli získat tyto vstupenky. Tak dobře poslouchejte, my pro vás tady máme s Míšou nějaké indicie, protože jsme samozřejmě hodné, tak vám napovídáme. Tak já začnu tím, že dneska hádáme název zámku, který leží v okrese Vyškov.
2: Ano, a další indicie je, že jedná se o panské sídlo rodu Kounicu a tento zámek patří k nejstarším dochovaným panským sídlům na Moravě.
1: Patří k němu i rozsáhlý zámecký park s několika bazény a sochařskou výzdobou Giovanniho Giulianiho. Ve spodní části zahrady potom najdete veřejné šestijamkové golfové hřiště.
2: No a v jeho blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů a je tedy spojen i s pobytem samotného Napoleona Bonaparte.
1: Tak samozřejmě tedy ne to golfové hřiště, ale ten zámek. Tak já věřím, že tušíte 603 103 103, to je to číslo, kam můžete právě teď volat. Abyste nám řekli svůj tip, co vy si myslíte, že to je a nebo není. No a někdo z vás vyhraje vstupenky na volejbal. Myši, co ty a volejbal?
2: Já a volejbal asi ne. Hele, já teda jako sporty mám ráda, ale zrovna tohle není moje.
1: Ano, já vždycky jsem hrála volejbal, tak jsem z toho měla nějaké pochroumané prsty. Dneska třeba malíčky mám strašně křivé a mám pocit, že to je právě z toho volejbalu.
2: No,
1: tak se pojďme radši podívat na linku 603 103 103. Halo, halo, Krokodýl, dvakrát Míša, kdo tam?
3: Dobrý den, Jaromír, telefonu.
1: Dobrý den, Jaromíre, zdravíme vás, odkud voláte?
3: Přímo ze Slavkova, u Brna.
2: Tak to bude jasný.
1: Výborně, tak dobře, ale ještě nepředvíhejme, jaká je tedy podle vás správná odpověď?
3: No určitě to je bude Slavkov u Brna, zámek.
1: Jasně, zámek Slavkov u Brna, ano, ještě aby vy jste to nevěděl. No a tak co na to říkáte, že jste vyhrál, ale hlavně co vy a volejbal tedy, když už jsme u toho?
3: No tak volejbal to je moje srdeční záležitost.
2: Fakt?
1: No, tak paráda, paráda, tak si to moc užijte.
3: Šelmi Brno finále České republiky, žen.
1: To bude
3: dobrá klasika.
1: No jo.
2: Tak
1: a
2: super, jste se
1: dovolal. Tedy domácí mistrovství Evropy přímo u nás v Brně. Dvě celodenní vstupenky jsou vaše. Gratulace a pozdrav do Slavkova.
2: Pěkný den.
3: Perfektně, díky moc. Hezkou nedělu.
0: Radio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
5: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
0: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
7: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník mě. vše.

0: John Elton, Dua Lipa tady na Krokodýlu chvíli před 8:30. No a teď už taky více o tom, že jsme i rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibróza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moc skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtahne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky Krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: No a jak říkala kolegyně Míša ve zprávách, tak přímo na Svobodáku včera hořel táborák, zájemci si tam mohli dokonce opéct i špekáčky. Tato netradiční pouliční instalace je součástí projektu Bezuliční basking, který už 10 let proměňuje centrum Brna v koncertní prostor. Letošní maraton hudby i letos nabízí spoustu muziky, třeba i v různě stylizovaných pokojíčcích, no a tentokrát nabízí i repliku skleněného pokoje Willy Tugendhat. Maraton hudby právě dneska finišuje a nabízí hudební zážitky na všech možných místech. V Brně, v Alfa pasáži, na Nové radnici, v kostel na Nebevzetí Panny Marie, na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, v atriu divadla na Orlí, v divadle Husa na Provázku, nebo v zahradách byl Tugendhat, Lever a Arnoldovy vily. Navíc připomenu, že ve vile Tugendhat se slaví 25 let od zapsání do UNESCO. A tak tady ještě dneska naposledy můžete vidět třeba od 21 hodin speciální videomapping. Tak ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si ten dnešní den třeba i ve společnosti Krokodýle.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
2: Bylo nebylo, v krajlišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
3: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků Live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.ab.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Na krokodýlu chvíli před devátou Rihanna, no a za malou chvíli čas taky na další čerstvé zprávy a ty má dneska Míša, vítej.
1: Vítám a přeji pěkné dopoledne. Vilu Tugendhat promění videomapping. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem z Krokodýla i po deváté. Čekají nás devadesátky v devět, takže třeba Eiffel 65. Taky pohodový Phil Collins. A nebo Aqua.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opět letní, tak pokud plánujete vyrazit někam na koupaliště, dobře uděláte. V tuto chvíli už je teplota v centru Brna takřka 22, 23 v Podivíně, jinak se to pohybuje okolo těch 19-20 nejčastěji. Dneska ovšem jasno a nejvyšší teploty na jižní Moravě 30 až 33 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz.

0: internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Vila Tugendhat se ještě dnes večer rozzáří. Připomene si tak 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO projektem Light Up Tugendhat. Od 21 hodin ji promění videomapping a světelné instalace. Světelný program vizuálně propojí také zahradu Vily Tugendhat se zahradami sousední Vily Lefbér a Arnoldovy Vily. Vstup na akci je zdarma.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
2: Náměstí v turisty nabitých Valticích zdobí staveniště, na kterém se nic neděje. Budování parkovacích míst v jeho bezprostřední blízkosti přerušil spor města a obyvatel 4 rodinných domů. Obávají se hluku a nedostatečných protipovodňových opatření. Krajský stavební úřad pozastavil práce a přezkoumává stavební povolení. Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí jeho těla a působí mu bolesti. Uvedl to v pátek jeho syn Hunter Biden. Nejstarší prezident v amerických dějinách přesto zůstává aktivní a dál se vyjadřuje k aktuálnímu dění v USA. Fotbalisté Pražské Slávie a Jablonce budou v dnešním programu třetího kola první ligy usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají v Edenu od 15 hodin Pardubice, Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to v tuto chvíli vypadá? Jednoduše můžu říct, že dobře. To znamená, že ani v Brně, ani jinde na Jižní Moravě nebouráme, ani vás aktuálně nečekají žádná velká zdržení, což je dobrá zpráva, tak jezděte opatrně. A kdybyste měli z cest nějaké další aktuální info, tak zavolejte a my to rádi pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je-li po 9. hodině na Krokodýlu, je s vámi Míša Rotrová. No a v této hodině můžu slíbit taky nějaké ty soutěže, tak se těšte, mějte nastražená ouška a do té doby další krokodýlí hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A teď už na Krokodýlu Hantec a jdeme si zasoutěžit, tak si určitě připravte telefony s číslem 603 103 103, protože my zároveň soutěžíme o dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou, která se uskuteční 28. srpna od 15. v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské v Brně. Je to prosím pěkně fotbalové utkání HC Kometa Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov a na místě vás čeká doprovodný bohatý program, protože vystoupí například kapela Kulomet, Olga Lounová nebo Děti Ráje. Tak co vy na to? To zní skvěle. No a tak, Miši, jdeme se podívat, co dneska si pro nás Žanek připravil.
2: Já už jsem napnutá jak Šandy.
1: No tak, Žany, vítej tady s námi a prozraď.
3: Sníkalo oscí. Gomici, co to znamená štingrovat Havaj?
1: A tak dneska to není těžké.
2: Není, to je úplně jednoduché pro Brňáky, to snad na úplně každý.
1: My bychom věděli, 603 103 103, pokud si chcete tipnout a soutěžit, tak volejte. Haló, haló, koho pak tam máme? Nashledanou, to bylo rychlé, tak prosím vás, nebojte se, když se dovoláte.
2: My vás nesníme.
1: Přesně tak, takhle na dálku to jde špatně.
2: Přesně tak.
1: 603 103 103, zkuste štěstí někdo jiný, protože můžete vyhrát vstupenky na tuhle skvělou akci. Tak ještě jednou, haló, haló, Krokodýl, Míša, kdo tam?
4: Tady je Jirka.
1: Jirko, krásný den. Odkud jste se nám dovolal?
4: Z Bohunic.
1: Zdravíme tedy Bohunice.
2: Bohunice, od tam taky pocházím.
1: No, tak zdravím. To. Tak to je krása. A teď tedy nás zajímá. Jirko, slyšel jste, na co se dneska ptáme v Hantecu?
4: Slyšel, špinkrovat Havaj, provokovat nějakou ženu.
1: Tak vy jste rychlík, vy jste to vypálil i bez nápovědy dobře, tak si ještě pustíme, co říkali Brňáci, když jsme se jich na to ptali.
5: Utlat si postel.
6: Podle mě tady jít na koupák, jet na Havaj.
7: Nosit letní oblečení.
1: Dobře, já bych řekla ještě, že nesoutěží ti Brňáci.
2: Ano, ano, ale já se fakt divím, protože, no, tak, dobře.
1: Tak, Žany, jak to tedy je?
3: Štingrovat Havaj znamená provokovat dívku, aby si nás třeba všibla. Mějte betelný den.
1: No a důležité je, Jirko, že vy jste to řekl správně a vyhráváte.
2: Tak gratulace obrovská.
4: Děkuju.
1: Jirko, vydržte mi prosím na lince a krásnou neděli.
2: Pěknou neděli.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

Devadesátky v 9. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýl to nejlepší z 90. let. Z 90. let. I don't know what to do. Say it wasn't you. All right.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A taky krokodýláci fandíme brněnskému fotbalu. Právě teď volejte studio 603 103 103, protože je pro vás připravena další soutěž. A v tuto chvíli soutěžíme o vstupenky na zápas Artisu Brno. Mimo jiné už dneska Artis hraje od 20 hodin proti Olomouci. Nebojte se, není to hned na ten dnešní zápas. Každopádně, kdo chce vyrazit pořádně zafandit, máme pro vás vstupenky, tak pojďte volat studio 603 103. 103. Stačí jenom a pouze, když nám ukážete, jak budete fandit a vstupenky jsou vaše. Tak tedy volejte, no a my dnes večer samozřejmě budeme fandit, protože od 20 hodin Artis, jak už jsem říkala, přivítá Olomouc. Tak tedy 603 103 103, to je to číslo, kam teď právě můžete volat a můžete soutěžit o vstupenky na další sportovní utkání. Jinak samozřejmě taky budeme v dalším vysílání soutěžit o vstupenky na ženský volejbal, na velké mistrovství, které nás čeká tady v Brně. No je tady těch sportovních událostí opravdu velká spousta. Tak tedy 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A teď si ještě pojďme srovnat čas. Je 9 hodin 18 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox, Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
9: Je dobré mít své jistoty.
10: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na Krokodýlu o 9:30, no mercy. No a teď už taky více o tom, že jsme i rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibroza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moct skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtáhne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky Krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: No a s krokodýlem teď vyrážíme na koupák a co takhle někam za Brno. Zkusit můžete třeba koupaliště Zbíšov, vypnete tady na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu či basketu. K tomu 5 venkovních bazénů, dětský bazének, brouzdaliště nebo 80 metrů dlouhý tobogán a k tomu 2 bary. Zkrátka léto, jak má být ve Zbíšově. Otevřeno do 19.30 a teplota vody aktuálně přes 24 stupňů. No a nebo vyrazte na koupaliště Slavkov u Brna. Tady má voda dokonce 26 a otevřeno do 20. K dispozici 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek můžete využít i 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, plážový tenis a nebo si zahrát právě ten plážový tenis, kamarády. K dispozici je též půjčovna lehátek, slunečníků či občerstvení. Tak si tedy užijte dnešní koupání, ať už vyrazíte kamkoliv. Krokodýl vám k tomu bude hrát na cestu další hity. No a teď se pojďme podívat taky na další ze škol, které fandíme, protože omezuje mobily ve školách.
0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Belena Varmužová a jsem ředitelkou na základní škole Brno Hamry 12. V našem školním řádu máme omezeny mobilní telefony a používání chytrých zařízení už od roku 2019. Přistoupili jsme k tomu, protože žáci se nemohli úplně koncentrovat na výuku a o přestávkách hráli různé hry a nevěnovali se tomu, co by měli.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně-Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Rádio Krokodýl 90 v 9.

0: Desátá hodina se nám přibližuje, 9:90, jsou tedy pomaličku u konce a naproti mě už taky Míša, která nese další čerstvé zprávy. Ahoj.
1: Ahoj a pěkné dopoledne. Zásobování Brna pitnou vodou není ohrožené, více už ve zprávách.
0: Tak to je dobrá zpráva.
1: Určitě.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. pochopitelně další krokodýlí hity. Na co třeba se můžete těšit? Na spojení Davida Getty s Vim, Steadyho a Tonce Nye, Gun, Gun, Gun. Taky bude Bon Jovi. A z českých hitů Poetika, Půlnoc.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska voní létem, v centru Brna teplota skoro 25, skoro 26 už hlásí Podivín a jinak na jihu Moravy teploty teď aktuálně nejčastěji okolo 23, dneska ale na jižní Moravě čekejte 30 až 33, no a k tomu bude jasná obloha.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I přes extrémní sucho v Česku není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v Březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Zatímco loni ve stejném období byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%. Řízení od 17 let si v Česku získává stále větší oblibu. Od zavedení systému L17 na začátku roku 2020 získalo řidičské oprávnění skupiny B v tomto režimu téměř 72 500 lidí. V posledních měsících navíc podíl 17-letých řidičů mezi novými držiteli oprávnění překročil 30%. Dron včera vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Bezpilotní letoun podle bulharského premiéra Rumena Radeva nesl velké množství výbušnin. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev přislíbil prošetření incidentu. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V USA vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z mistrovství světa juniorů v Tampere. Bronz přidal desetibojař Adam Juliš, jenž si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Tak jak to v tuto chvíli vypadá? V Brně naštěstí bez komplikací, i jinde na jihu Moravy v pořádku. Když mrkneme na Vysočinu, tak tam máme nehodu jen v Havlíčkově Brodě v Masarykově ulici, kde se srazil cyklista s autem a probíhají vyprošťovací práce. Tak dávejte na sebe na cestách hlavně pozor a pokud byste měli nějaké aktuální info, tak si to nenechávejte pro sebe a zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2:10, z Krokodýla vám krásné slunečné nedělní dopoledne přeje Míša Rotrová, no a za malou chvíli už to tady přebírá Milan Krobot, který vám bude hrát další hity, ale hlavně se bude taky soutěžit, tak určitě mějte připravené telefony s číslem 600 300 303.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

směřovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, sledujeme za vás dění tady u nás v Brně a na Jižní Moravě, no a taky společně s vámi fandíme fotbalu, fandíme taky brněnskému Artisu. No a na Krokodýlu v tuhle chvíli soutěžíme o vstupenky na zápas Artisu Brno. Na lince 603 103 103 máte možnost s námi vyhrát dva lupeny na další zápas. No a uvidíme, kdo pak se nám dovolá na linku 603 103 103 jako první. Krokodýl, kdo tam? Halo, halo. Tak tady nám to někdo vzdá, tak zkusíme ještě další pokus. 603 103 103 soutěžíme o vstupenky na zápas Artisu Brno. Tak uvidíme, kdo pak se nám tam dovolá. Tak Krokodýl 603 103 103 soutěžíme o vstupenky. No a i vy, krokodýláci, s námi můžete na další zápas vyrazit, no a užít si tak s námi a fandit tak ve velkém Artisu Brno. 603 103 103 je telefon sem k nám do studia a uvidíme, kdo pak se nám dovolá. Každopádně hrajeme hit za hitem. David Guetta, taky Amanda Seyfried či Justin Timberlake. To všechno tady u nás na Krokodýlu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu už tu máme další soutěžní kolo víkendu speciál, je tu Krokodýl cestovatel, no a tentokrát máme pro vás opět soutěžní kolo a vydáme se do Brna. No a co budeme hledat a co s vámi budeme tipovat, tak Míša už má pro vás nápovědy, tak jsem s nimi, Míšo.
2: Ano, ano, tady jsou ty indicie. Hádáme název krásného místa přímo v srdci centra, které je plné zeleně a květin. A toto místo spadá pod přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity a na své si zde přijdou nejen milovníci květin a zeleně, ale také skleníků, krásných soch a jezírek. Každopádně otevřeno je i o víkendu od 9 do 15 hodin a od 9 do 17. Možná to nějak trošku 15-17 hodin se střídá ten čas, ale každopádně zajímá nás teď, co je to za typ.
1: Já myslím, že nápověd bylo, Míšo, až a že to bude docela jednoduché. Každopádně 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia. No a v případě, že se nám dovoláte jako první a správně uhodnete, což si myslím, že uhodnete, tak tu máme pro vás dvě vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 21. srpna v pavilonu P na Brně. Výstavišti. No a vy si tak nenecháte ujít jedinečný zápas české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
3: Ahoj, tady Sára.
1: Sáro, odkud voláš? Kde se ladí Krokodýl? Prozraď.
3: Volám z Brna Líšně.
1: Tak zdravíme do Líšně.
2: Zdravíme.
1: No a jak je to s tou odpovědí teda? Já myslím, že Míša ti řekla skoro všechno úplně.
3: Tak já bych tipla botanickou zahradu. Já tam moc ráda chodím.
1: Mm-hmm. Když jsi tam byla naposledy schválně?
3: No, byla jsem tam letos ještě ne, loni, ale musím to napravit.
2: No, tak já můžu říct, že jste se trefila.
1: No, tak přesně tak. Lístky jsou tvoje, co ty na to? Půjdeš fandit?
3: No, půjdu, určitě půjdeme s partnerem.
1: Super, tak vydrž nám prosím tě, na lince užívej neděle a měj se krásně, ahoj.
3: Vy taky, krásnou neděli pro všechny, ahoj.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
5: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
6: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
0: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz. Radio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: Na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Krokodýl na koupáku.
2: Hezké nedělní dopoledne, krokodýláci, no a i dnes to počasí bude stát rozhodně za to. Sluníčko svítit ve velkém bude, no a teploty až 33 stupňů Celsia, tak se možná docela zase opečeme. Každopádně je ideální varianta vyrazit dnes k vodě, no a pokud byste chtěli vyrazit na koupaliště ve Slavkově u Brna, tak tam je vám k dispozici 50-metrový bazén pro plavce, také bazén pro neplavce a dětský bazén. Krom vodních radovánek si můžete užít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, plážový tenis, no a můžete si tam opravdu užít dosytosti. Mimochodem, aktuálně teplota vody téměř 26 stupňů Celsia, no a zavírají tam dnes ve 20 hodin, tak jste všichni srdečně zváni. Vy, co to máte mimochodem blíže na koupaliště do Zbíšova, tady u Brna, tak tam je vám k dispozici 5 bazénů, taky 80 metrů dlouhý tobogán, hřiště na volejbal, plážový volejbal, taky na streetball, pingpongové stoly, mimochodem veřejná knihobudka, občerstvení, no prostě stojí to tam rozhodně za návštěvu a užít si tam celý den. Otevřeno tam dnes mají do 19 hodin a 30 minut. Celodenní vstupné tam vychází na 120 korun, no a pokud přijdete 3 hodiny před zavírančkou, tak je tam poté vstupné 70 korun. Tak si to užijte s krokodýlem u vody, s dalšími hity a parádního nedělního dopoledne.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu další soutěžní kolo Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky a v banku aktuálně 115 050 korun pro jednoho z vás, kdo si správně tipne a uhodne náš Krokodýlí zvuk. 603 103 103 telefon uvolněn právě teď. No a uvidíme, kdo pak se dovolá na Krokodýlí zvuky jako první. 603 103 103 telefon sem k nám do studia. No a 115 050 korun ve hře. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Dana.
1: Dano, my vás zdravíme, odkud nám voláte, prozraďte.
2: Újezd u Brna.
1: Tak zdravíme do újezda. Dani, 115 000 ve hře. Pojďte nám prozradit, co myslíte, že je náš krokodýlí zvuk?
2: No, už teda nevím, co bych vymyslela, tak zkusím, když trhám papír. Tak. Třeba když trhám rozkaz panu strojvedoucímu.
1: Jo, takhle. Dobrý den, já vás zdravím. No tak schválně, podle vás tedy trhání papíru zní takto. No a uvidíme, co na to náš arbitr. 115 050 korun ve hře, je to napínavé a arbitr říká, že... Ani to trhání rozkazu, to není ani papíru.
2: Dobře, tedy.
1: Nevadí. Tak držím palce, třeba příště to vyjde. Moc vás zdravíme do újezda, užijte si to hezkou neděli a díky, že jste s námi. Naslyšenou.
2: Díky, naschle.
1: Tak krokodýláci, ani tentokrát se nepodařilo náš krokodýlí zvuk odhalit, znamená to jediné. Navýšíme náš krokodýlí bank, no a vy máte možnost to zkusit opět příště. Tak buďte ve střehu, dnes ještě rozhodně budeme soutěžit.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
5: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
6: Fotbalový Artis vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2 proti hostům z nedaleka. Artis Brno Sigma Olomouc. Neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit Artis k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
7: SK Artis Brno.

Přání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Pásr!

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla. No a krátce před 11. ve studiu opět Míša s dalšími zprávami a má pozitivní zprávu. Tak jsem s ní.
1: Ano, jak jinak, než když v létě prostě uzavírky a kopání silnic a všeho. Tak každopádně, tak jako tak, Kaštanová ulice v Brně i dnes uzavřená. Více už ve zprávách.
0: No tak nenadarmo se říká, že na prázdniny je nejlepší z Brna odjet někam, že jo, Míšo, ať nemusíme být nikdy na cestách. Ideálně zdravíme všechny pěšíci či cyklisty, protože ti projdou prozatím bez problému tady v Brně. No, tak užijte si to.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl Top 50. Každou sobotu od 18. do 21. hodiny vám představíme 50 největších hitů vás, posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát. Oficiální hitparáda pro Brno a celou Moravu. Hitparáda Top 50. Každou sobotu po 18. hodině na nejposlouchanějším rádiu v Brně a širokém okolí. Krokodýl. To nejlepší poránu.
3: Ahoj, já jsem Tonda.
4: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
4: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
3: A na procvičení brněnského hantecu.
4: Také soutěžíme o prachy na ruku.
2: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a po 11. hodině to bude Krokodýláci čistě ve vaší režii. Budou to hity na vaše přání, no a odstartuje to Benson Boone. Pak už budeme hrát na lince 603 103 103 podle vás.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už vyrážíme taky pohledem na počasí. Brno a Jižní Morava aktuálně se sluníčkem, v centru Brna téměř 26 stupňů Celsia a připravte se opravdu na parný den. Dnes meteorologové předpověděli 33, bude svítit sluníčko, tak rozhodně pitný režim.

0: režim, no a ideální varianta krokodýláci vyrazit k vodě.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Po pátečním omezení na dálnici D1 dnes řidiče v Brně čeká další. Je to uzavírka Kaštanové ulice. Řidiči, chodci ani MHD tudy nebudou moci projíždět do dnešních 20 hodin. Dopravní podnik doporučuje sledovat výlukové jízdní řády a počítat se zdržením. Při nehodě dvou aut u Branišovic na Brněnsku zemřely dvě ženy. Čtyři další lidé se těžce zranili. Podle policie se vozy pravděpodobně čelně srazily při předjíždění. Jde o další vážnou nehodu v okolí Pohořelic během krátké doby. Minulý týden zemřeli při havárii tří aut na dálnici D52 tři lidé a další tři utrpěli vážná zranění. Nezvyklý psí štěkot přivolal policisty do Střelic. Více než 90-letou seniorku nalezla hlídka dezorientovanou ve vaně, kde pravděpodobně strávila celou noc. Díky pozornosti její čtyřnohé společnice se tak seniorka dostala včas do péče záchranářů. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský, 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv. Se vrátil na trůn po 3 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a s krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Možná pozor na několik policejních hlídek, na jednu z nich narazíte v Hradecké ulici, další policejní hlídka, tak na tu narazíte v ulici Karlova, no a do třetice jsme tu měli policejní hlídku, která se pohybovala v ulici Libušína třída, tak pozor na to. Jinak D1, D2, klasika v okolí Brna, je to tu, prosím vás, zacpáno, popojíždí se, štosuje se. Zdržení je tady zhruba asi okolo 10 minut, tak hlavně pevné nervy a pozor na dostatečné rozestupy.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: krátce po 11. hodině, hezké nedělní dopoledne z Krokodýla, přeje Milan Krobotonu a startují nám hity na vaše přání. Na lince 603 103 103 budeme hrát podle vás, no a ať už budeme hrát k vám domů, na chalupu, na chatu, za volant či do práce, to záleží na vás, tak si nechte zahrát i váš oblíbený hit.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: Hity na přání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu míříme přímo na telefonní linku. A koho tam zdravíme?
2: Zdravíte Alenu.
1: Dobrý den, Alenko. Tak co budeme hrát a komu to pošlete?
2: Pošlu to s naše bývalé a to je skvělá holka. Má dneska výročí a vám bych chtěla taky zahrát, aby je to Zuzi Quadro s Vincemokým.
1: Dobrá, ještě nějaký vzkaz nebo toť vše?
2: Toť vše a až vám to utíká.
1: Děkujeme, mějte se krásně, hezkou neděli a díky, že jste s námi. Naslyšenou.
2: Vám taky, naslyšenou.
3: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 630.

0: Hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. Míříme na telefon a zdravíme Leonku. Leonko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Charlotte, Ela Gutová, Karel Gott a Srdce nehasnou jsou připraveni a komu je necháš zahrát?
1: Tobě do rádia a pro mamku.
0: Tak jo, užívej neděli, díky, že jsi s námi, měj se krásně a už vám tam hrajem. Ahoj.
1: Ahoj.
0: 603 103 103, Krokodýláci, to je telefon sem k nám do studia a i vy si můžete nechat zahrát váš oblíbený hit. Jsme Krokodýl a hrajeme na vaše přání.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. No a teď už taky na telefonu zdravíme Pavla do Velkého Meziříčí.
3: Děkuji moc, ahoj. Chtěl bych se s váma podělit o jedné krásné věci. Můj kamarád přišel za mnou, že si s ním nechtěl jít opíkat bušty a brambory, nakonec jsme dělali jenom brambory. A byl to taková malá taková malý políčko, kde nebyly žádný větrníky, nebyly žádný fotovoltaiky. Měl tam sousedy zvířátek. Děkuji ti moc za to všechno a chtěl bych se s váma podělit o to, abyste taky zkusili zachránit nějaké ty dobré věci. Díky moc, mějte se hezky.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Kaigo a Donna Summer tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a před námi další volající a další přáníčko. Kdo tam?
1: Ahoj, tady Radka.
0: Ahoj Radko, kde se ladí Krokodýl? Prozrať.
1: Tady kousek od Tišnova.
0: Tak zdravíme na Tišnovsko. Připraveni jsou kvíni, no a komu je necháš zahrát?
1: Nechám zahrát svému bratrovi, který dneska slaví 60. narozeniny a chtěla bych mu popřát hodně zdraví a štěstí. No a
0: prozradí, jak se bratr jmenuje aspoň?
1: Ota.
0: Ota, tak zdravíme Otu, doufám, že nás posloucháš, Oto. Ota žije kde? Někde taky poblíž?
1: Ano, poblíž, kousek.
0: Super, tak zdravíme Otu na Tišnovsku, užij si to všechno nejlepší, no a Queenie už ti tam hraje, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a ještě jednou velká gratulace o to vy, tak a doufám, že si to taky užil. Hity na vaše přání na lince 600-300-303 už opět za malou chvíli pokračují. 11 hodin 22 minut k tomu.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Je dobré mít spolehlivého přítele.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krištof, život je krásný tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání, tak doufejme, že i váš život je krásný a že si užíváte krokodýláci pohody a nedělního dopoledne. No a teď už jdeme opět na telefonu, koho tam zdravíme?
1: Žane Krpole.
0: Nazdar Žane, co si dáme, komu to pošleš?
1: Skorpion z Tulavy Nlu, přítelkyni a sousedce kamarádce.
0: Tak jdeme na to, užij si to.
1: Chodilou tady v plavkách, je nádherně, proč ne?
0: Tak si to užijte, zdravíme do Krpole a měj se krásně, ahoj.
1: Jasně, čau, dík.
0: 600-300-303, to je telefon sem k nám do studia a i vy si krokodýláci můžete nechat zahrát váš oblíbený hit. No a teď trochu romantiky a škorpici tady u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: My vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Avicii, hezké nedělní dopoledne, no a jsou tu hity na vaše přání. Na lince 603 103 103 se těším opět na váš výběr.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Hit tech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. Opět míříme na telefon a koho tam zdravíme?
1: Dámy a pánové, tady Marek Sobcedy u Znojma, váš věrný posluchač. Já bych chtěl nechat zahrát Technotronic, protože ta písnička je taneční a bude to pro vás do rádia. Protože jste nejlepší rádio, tak vás poslouchám každý den. A ať jsou ty lidi u sluníčka, taky poslouchají.
0: Tak jo, my tě zdravíme, taky užívej neděle a už ti tam hraje. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: na psání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. No a teď už taky zdravíme Zdendu. Zdeny, ahoj.
2: Čau Mildo, zdar krokodýláci a bajkeristi, to je bajker Zdenek ze Šepkovic. Písničku pošleme vnukovi Patrikovi k dnešním narozeninám, takže Paťa nej, přidáme Barču, pravnoučata z Lišně, Bylinku a Tobika, Peťovi a jeho rodince Páčku do Žerutek, Těhulce Karolince, Kroboťáčku, to je jako vám.
1: Děkujem.
2: Tobě do rádia, Mildo. Vysmátým Slavkovákům, Tigrovcům z Kula Utěchova a mojí Arance z Karlovic na Ečkový výlet. Takže hezkou neděli přeje Zdenek a zdáre jak svině a dáme svařené víno, když je takový teplo.
1: No, já si říkám trošku připomínka Vánoc, ty jsou ještě za dlouho, ale kdyby náhodou byla chuť na svřák, tak je tady Valda Gang. Měj se krásně, Zdeny, užij si to, hezkou neděli, ahoj.
2: Díky, Mildo, čau.

0: přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. Máme krátce před pravým polednem, ale ještě rozhodně jedno přání stihneme. No a kdo pak je na lincem?
2: Ahoj, tady Květa. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro vnučku Klárku a pro všechny, kdo poslouchají Radio Krokodýl, a výběr nechám na vás.
1: Rihanna je připravená. Co vnučka Klárka, jak si užíváte neděli?
2: Máme tady pouť, takže půjdeme na kolotoče. No a no něco super. Dobrýho na oběd, máme svíčkovou, takže...
1: A kde pak, že je pouť, kde se ladí krok?

0: hit zahitem z Krokodýla, krátce před pravým polednem Rihanna, no a ve studiu taky Míša s dalšími zprávami, a o čem budou?
1: Přeji vám pěknou neděli. V centru Brna se rozhořel táborák. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99. na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po pravém poledni to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí tedy svým. Přidáme Britney Spears. A dáme si Činasky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď už ale taky vyrážíme pohledem na počasí, co se týče Brna, Jižní Moravy, tak aktuálně sluníčko, no a teplota v centru Brna docela vysoká, už 28 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V centru Brna se včera v podvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zaspívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí Svobody je součástí festivalu Maraton hudby.

0: hudby, který nabízí mimo jiné i koncerty pouličních umělců, takzvaných baskerů. Cílem akce je vytvořit nestandardní zážitek v centru města. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti nebo na terase ještěckého vysílače. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi či filtry. Japonští představitelé v Nagasaki, které si dnes připomíná 81. výročí svržení americké atomové bomby, varovali jaderné velmoci a státy spoléhající se na jaderné odstrašení před vyšším rizikem války s použitím jaderných zbraní. Současně vyjádřili odhodlání zabránit tomu, aby se podobná tragédie kdykoliv v budoucnu opakovala. Týden po životním pátém místě obsadil plochodrážní jezdec Jan Kvěch v další Grand Prix 11. místo. Z pozice náhradníka zasáhl v Rize v seriálu Mistrovství světa do 7. závodu za sebou, ale vylepšit průběžnou 13. pozici v celkové kvalifikaci se mu nepodařilo.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice, víme, jak se jezdí. Krom uzavírek tady v centru Brna provoz plynulý bez větších komplikací. Kde se ale zdržíte, tak je to klasika D1, D2 v okolí Brna. Tak pevné nervy, no a vám všem šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po pravém polední, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu z krokodýla přeje Milan Krobotno a v této hodince budeme opět soutěžit o vstupenky na mistrovství Evropy volejbalu žen. No a také budeme osvěžovat Brno a Jižní Moravu, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Cestovatel.
1: No a na krokodýlu další soutěžní kolo Krokodýl Cestovatel. No a tentokrát vás pozve krokodýláci na jednu rozhlednu. Tahle rozhledna je na jižní Moravě. Najdete ji mezi němčičkami, kobylím, vrbicemi a taky bořeticemi. Byla postavena na jaře v roce 2006, je přístupná, mimochodem výška 12 metrů, je v nadmořské výšce 272 metrů. No a nás by zajímalo, jak se tato rozhledna jmenuje. Nenechte se zmást, v okolí je jich víc, ale uvidíme, kdo z vás to tipne. 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia. No a v případě vaší správné odpovědi tu mám pro vás připraveny dvě vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 21. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. No a vy si tak nenecháte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy tady u nás v Brně. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam? Tak tady nám to nikdo nevydržel, zkusíme další pokus. 603 103 103, telefon sem k nám do studia a připomínám, že hledáme jednu rozhlednu, kterou najdete mezi obcemi Němčičky, Kobylí, Vrbice a Bořetice. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Zdenek.
1: Zdenku, my vás zdravíme, kde se ladí krokodýl, prozraďte.
2: No, v Brně slaví krokodýl.
1: V Brně, no a v které městské části, kde nás ladíte?
2: Ladím vás Nový Lískovec.
1: Tak zdravíme do Lískovce, slyším tam vzadu nějakou nápovědu. No každopádně, věděl byste, jakou pak rozhlednu hledáme?
2: Kraví hora.
1: Jasně, přesně tak. Rozhledna Kraví hora, to byl tenhle tip, kam třeba případně vyrazit na dnešní odpoledne s celou rodinou. No a vám velká gratulace, protože vyhráváte dvě vstupenky na zápasy české volejbalové reprezentace. Co vy na to?
2: Už se těším.
1: Super, tak vydržte mi na lince, užívejte prozatím neděle a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
5: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krokot. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
12: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Outdoor Talking tady u nás na Krokodýlu 12 hodin 31 minut k tomu, no a před námi další hity je Nelly Furtado a James Morrison, anebo také opět a Radeček. No a pokud byste se krokodýláci s námi chtěli osvěžit, tak prozradím více za malou chvíli. Teď jdeme pomáhat.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: a celou jižní Moravu.
1: Ano, krokodýláci, i tento týden se můžete těšit na parádní osvěžení v centru Brna a na jižní Moravě, protože naše krokohlídka opět vyráží přímo mezi vás, aby vás osvěžila výbornou malinovkou. Nově rozdáváme 103 zonek malina s příchutí malina. Tahle úžasná vychlazená malinovka je připravena právě pro vás. No a kde jsme osvěžovali s krokodýlem, nebo kde se osvěžovalo?
2: Krokohlídka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní. Pěkný den.
3: Dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Saka Brno.
4: Dobrý den, děkujeme za osvěžení rádiu Krokodýl.
5: Dobrý den, díky krokodýle.
1: No a pokud byste se, krokodýláci, chtěli osvěžit i vy, tak dobře poslouchejte, v pondělí vyhlížejte naší krokohlídku na hlavním nádraží, no a my vás přijedeme osvěžit výbornou malinovkou. Tak 103 zonek malina, těšíme se na vás a osvěžujeme Brno a celou jižní Moravu.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
6: Jmenuji se Roman Procházka, jsem ředitelem základní školy na náměstí Republiky. Mobilní pravidla máme nastaveny vlastně společně po dohodě se školním parlamentem. Mobily jsou povoleny o velké přestávce, když žáci přechází vlastně na konkrétní místo, kde mobily mohou používat. Teďka nás čeká vlastně na konci roku vyhodnocování vlastně nastavených pravidel, přemýšlení nad tím, jak dál v rámci užívání mobilů a digitálních technologií na škole.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
11: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
12: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.at.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, Louis Fonsi, Daddy Yankee, krátce před 13. No a ve studiu Míša s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Vilu Tugendhat promění videomapping. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už krokodýláci taky mrkneme na počasí. Sluníčko nejen v Brně, ale taky na jižní Moravě 29 stupňů Celsia, v centru Brna, no a na Vysočině teplota okolo 25.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte.

0: U zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Vila Tugendhat se ještě dnes večer rozzáří. Připomene si tak 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO projektem Light Up Tugendhat. Od 21 hodin ji promění videomapping a světelné instalace. Světelný program vizuálně propojí také zahradu Vily Tugendhat se zahradami sousední Vily Lefbér a Arnoldovy Vily. Vstup na akci je zdarma.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
0: Náměstí v turisty nabitých Valticích zdobí staveniště, na které se nic neděje. Budování parkovacích míst v jeho bezprostřední blízkosti přerušil spor města a obyvatel 4 rodinných domů. Obávají se hluku a nedostatečných protipovodňových opatření. Krajský stavební úřad pozastavil práce a přezkoumává stavební povolení. Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí jeho těla a působí mu bolesti. Uvedl to v pátek jeho syn Hunter Biden. Nejstarší prezident v amerických dějinách přesto zůstává aktivní a dál se vyjadřuje k aktuálnímu dění v USA. Fotbalisté Pražské Slávie a Jablonce budou v dnešním programu třetího kola první ligy usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají v Edenu od 15 hodin Pardubice, Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krokodýla zdravíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projdete bez větších problémů. Kde si postojíte, tak to je D1 v okolí Brna, kde se popojíždí zdržení zhruba asi okolo 10 minut v obou směrech, tak hodně trpělivosti. No a jdeme se podívat taky na Jihlavsko, kde nás ladíte na 120,3 FM, a to mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi. Na průjezdu s Tonařovem tady bourala dvě osobní auta, provoz je v místě řízen kyvadlově, tak počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ivan Krobot i po 13. na Krokodýlu s vámi. Hezké nedělní odpoledne a dobrou chuť, pokud si ještě dáváte něco dobrého. Vy, co jste v práci, tak ať se v práci daří, ať vám to utíká, no a za malou chvíli taky naše zlatíčka, kterých jsme se ptali na to, proč se lidé objímají, když se mají rádi.
1: Protože jsou rádi a jsou na sebe hodní.
0: Tak více odpovědí za malou chvíli do té doby Daluši Hity. Teď už pro vás taky startuje Camila Cabello, tak si to užijte. Hit za hitem z Krokodýla pro vaši letní nedělní pohodičku.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu teď už dostávají taky prostor naši nejmenší posluchači, naše Zlatíčka Krokodýla, kdy jsme vyrazili přímo do školky v Krpolinu a ptali jsme se dětí na to, proč se lidé, kteří se mají rádi, objímají.
2: Protože jsme dlouho od sebe, třeba máma je v práci a potom je ráda, že nás zase vidí.
3: Protože třeba je někde daleko, někam jede daleko a pak je zase vidí ty děti.
4: Protože se milujou.
5: Protože mají svatbu.
6: Protože se jim narodí miminko.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše Zlatíčka, když jsme se děti ptali na to, proč se lidé, kteří se mají rádi, objímají. Tak pokud jste se ještě dnes krokodýláci neobjeli, tak nezapomeňte na jedno velké obětí. 13 hodin, 21 minut k tomu.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
12: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
13: Fotbalový Artis vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2 proti hostům z nedaleka. Artis Brno Sigma Olomouc. Neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit Artis k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
14: SK Artis Brno.
0: Je dobré být spolu.
15: Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi.

My vám hit za hitem z Krokodýla, MC Erik a Barbara a jejich sen. No a my už z Krokodýla zdravíme taky na Znojemsko, kde nás ladíte na 96,2 FM. Zavítáme totiž do Národního parku Podý, kde se návštěvníci mohou těšit na nově obnovenou naučnou stezku u Popic. Trasa dostala nové jméno i modernější podobu a díky 58 zastavením nabídne více informací o místní přírodě. Tak my zdravíme nejen na Znojemsko, kam posíláme další hity. Teď už taky Shakira a Waka Waka.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Další soutěžní kolo krokodýlí zvuky, no a taky o něco málo větší banka 115 100 korun za uhodnutí našeho krokodýlího zvuku. 603 103 103 to je telefon sem k nám do studia, který jsem odblokoval právě teď. No a kdo se mi první dovolá a správně si tipne, tak tuhle parádní částku má možnost vyhrát. Jdeme na linku Krokodýl, kdo tam?
2: Čau, tady Michal.
1: Nazdar Michale, odkud nám voláš, prozrať.
2: Zvěstonic.
1: Zvěstonic? Zvěstonic. Tak my zdravíme do Zvěstonic, prosím tě, jak si užíváš neděle, povídej.
2: No, trošku si lížeme rány, máme tady hodové hody a trošku jsme to protáhli včera a...
1: Chápu.
2: Lížeme si rány.
1: Bylo to náročné, no každopádně 115 tisíc jednosto ve hře a věřím tomu, že to bude případně taková náplast po tom včerejším dnu.
2: Rekonvalescence nějaká
1: ano,
2: možná.
1: Přesně tak. No a jdeme tedy typovat. Co myslíš, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Já si myslím, dávali jsme si včera tataráček a loupal jsem česnek a já si myslím, že to je, nebo loupání česneku, já si myslím si, že to oddělování těch stroužků z té palice.
1: Ano, já myslím, že odpověď jasná. Jdeme tedy oddělit stroužky česneku z paličky, podle tebe to zní takto.
2: Ano.
1: Tataráček byl mimochodem dobrý.
2: Luxusní.
1: Závidím. No tak schválně, 115 tisíc jednosto ve hře a arbitr říká, že... Možná by si tatarák dal, ale správná odpověď to není.
2: No, tak budeme pokračovat dál, budeme přemýšlet. Třeba na něco dojdeme.
1: Tak držíme palce, zdravíme do Zvěstonic, užívejte neděle a díky, že jste s námi. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky díky, měj se, čau.
0: Zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Mé jméno je David Čížek, jsem ředitelem základní školy Střelice. V naší škole jdeme cestou nepoužívání mobilních telefonů, tedy pokud to není vhodné nebo přímo nezbytné pro výuku. Žáci tak dostávají možnost odpočinout se od světa v displeji mobilu a mají k sobě klíč.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška v Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Bastille Pompeii tady u nás na Krokodýlu hit za hitem krátce před 14. No a to znamená jediné ve studiu Míša s dalšími zprávami, o čem budou.
1: Přeji vám pěknou neděli. Zásobování Brna pitnou vodou není ohrožené. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Bosé nohy v parku nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla. Dáme si One Republic. Nebude chybět ani Journey. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí k Single X.
4: Vždyť víš, co chci.
5: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jasno, na celé Jižní Moravě sluníčko aktuálně v centru Brna vyhnalo rtuť teploměru na 30 stupňů Celsia. Dnešní maxima k 33, tak uvidíme. Jinak z Vysočiny nám hlásíte teplotu okolo 27 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I přes extrémní sucho v Česku není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v Březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Zatímco loni ve stejném období byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%. Řízení od 17 let si v Česku získává stále větší oblibu. Od zavedení systému L17 na začátku roku 2024 získalo řidičské oprávnění skupiny B v tomto režimu téměř 72 500 lidí. V posledních měsících navíc podíl 17-letých řidičů mezi novými držiteli oprávnění překročil 30%. Dron včera vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Bezpilotní letoun podle bulharského premiéra Rumena Radeva nesl velké množství výbušnin. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev přislíbil prošetření incidentu. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V USA vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z mistrovství světa juniorů v Tampere. Bronz přidal desetibojař Adam Juliš, jenž si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.

0: Radia Krokodýl.
1: Jdeme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a Brnem projedete bez problémů. D1 v okolí Brna, klasika, popouždí nám to tak hodně trpělivosti a pevné nervy, zdržení zhruba do 10 minut. Jinak komplikace máme v tuhle chvíli také na Blanensku, a to u Kunštátu, kde nám havaroval motorkář, tak tam dávejte pozor. No a další komplikace je na Žďársku, kde nás ladíte na 96 FM, a to mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou na úrovni Škrlovic. Tady došlo k nehodě taktéž motorkáře, tak i tady dávejte pozor na místě záchranné složky.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je po 14. hodině, Milan Krobot na Krokodýlu s vámi, no a v této hodince opět víkend speciál, bude to Krokodýl cestovatele, my budeme nadělovat vstupenky na volejbal žen tady u nás v Brně, no a také vám prozradíme, co je u nás v Brně nového, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: na Krokodýlu, další soutěžní kolo víkendu speciál, je to Krokodýl cestovatel. No a tentokrát, krokodýláci, s vámi budeme hádat název jedné z největších brněnských dominant. Mimochodem, tahle stavba je součástí siluety města Brna. No a přiznám se taky s jednou velkou nápovědou, že je vyobrazena na 10 koruně. No, já myslím, že jedna velká nápověda stačí. No a vy víte, že hledáme stavbu 603 103 103. To je telefon sem k nám do studia. No a v případě, že se mi dovoláte jako první, tak od nás vyhráváte, a to konkrétně 2 vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 21. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. No a vy si tak nenecháte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. No tak schválně, 603 103 103, telefon sem k nám do studia, a nás zajímá, jakou stavbu hledáme. Krokodýl, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Ondra.
0: Nazdar, Ondro, já tě zdravím, odkud nám voláš, prozrať?
1: Z Brna, Královo pole.
0: Dobře, no a dominanta města Brna, Ondro?
1: Je to Petro.
0: Jasně, tak jo, s kým půjdeš na volejbal, prozrať?
1: Asi s tátou.
0: S tátou, dobře, tak vydrž mi na lince, velká gratulace a užij si to, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kubáku.
1: Ano, krokodýláci, velkou sluníčko, 30 stupňů Celzia nejen v Brně, ale pomalu na celé jižní Moravě, tak doufám, že jste se vyrazili někam osvěžit a nemusíte být jen v práci, ale že máte i volno, pohodička, relax někde na chatě. No a vy, co byste chtěli vyrazit právě za tím velkým osvěžením, tak určitě z krokodýla zveme na koupaliště například do Slavkova u Brna, kde vás čeká 50-metrový bazén pro plavce, taky bazén pro neplavce, dětský bazén, no a kromě vodních radovánek si můžete užít taky 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, no je toho prostě spousty. K dispozici také půjčovna lehátek, slunečníku, perfektní občerstvení. Aktuálně se na to dívám, že otevřeno tam mají dnes do 20 hodin, no a užijete si tam parádního osvěžení. Vy, co to máte mimochodem blíže do Zbíčova u Brna, tak tam zdravíme z krokodýla taky. 5 bazénů k dispozici, 80 metrů dlouhý tobogán, taky hřiště na volejbal, plážový volejbal či streetball, nechybí taky veřejná knihobudka, pingpongové stoly, no a samozřejmě jak jinak než parádní občerstvení. Jinak otevřeno tam mají dnes do 19:30, celodenní vstupné 120 korun, no a 3 hodiny před zavíračkou vás tam čeká parádní vstupné za 70 korun. Tak se vyražte osvěžit a při poslechu krokodýla jak jinak.
0: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, je to tak, krokodýláci, sledujeme za vás dění tady u nás v Brně. No a Brno má jednu novinku, a to na zastávkách městské hromadné dopravy. Více o tom taky Hana Tomaštíková z dopravního podniku.
2: Cestující nově můžou na všech zastávkách tramvajové linky číslo 1 najít nové informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvu. Projekt připravilo Muzeum města Brna ve spolupráci s námi, s dopravním podnikem města Brna. Každá tabulka obsahuje krátké historické vysvětlení a také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně chceme informačními tabulkami vybavit všechny tramvajové zastávky v Brně, no a přiblížit tak lidem historii města při jejich každodenním cestování.
1: Tolik tedy je mluvčí Hana Tomaštíková z dopravního podniku, a tak pokud krokodýláci náhodou čekáte někde na šalinu či trajv tady u nás v Brně, tak mrkněte na nějakou tu informační cedulku, abyste se dozvěděli více věcí.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeládové slavnosti.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rain, Euforia, tady u nás na Krokodýlu hit za hitem krátce před 15. No a ve studiu Míša Kubská s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Uzavírka Kaštanové ulice v Brně i dnes, více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Tommy Cash. Taky John Secada. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si je Ready Kirken. Nebudu sám, nebudu sám, zejtra
2: tě mám. Rádio Krokodýl, počasí.
0: No a dnes ideální den vyrazit opět k vodě, někam se osvěžit, protože Brno a Jižní Morava aktuálně se sluníčkem, co se týče teploty v centru Brna 31 stupňů Celsia. Na Vysočině už máme teplotu místy 27-28, tak nezapomeňte krokodýláci na pitný režim.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po pátečním omezení na dálnici D1 dnes řidiče v Brně čeká další. Je to uzavírka Kaštanové ulice. Řidiči, chodci ani MHD tudy nebudou moci projíždět do dnešních 20 hodin. Dopravní podnik doporučuje sledovat výlukové jízdní řády a počítat se zdržením. Trestat za nejzávažnější zločiny by mělo být možné i děti už od 13 let věku. Ukázal to průzkum, podle kterého hned 84% dotázaných souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů ze současných 15 na 13 let, ale jen u závažných trestných činů, nikoli paušálně. Dávají tak zapravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. V Paříži začal od včerejška platit zákaz jízdy na elektrických koloběžkách bez helmy a reflexních prvků. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích vstoupila v platnost už v pátek, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Platí rovněž pro segveje a hoverboardy, které se podle pařížské policie těší čím dál větší popularitě. Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský. 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv, se vrátil na trůn po 3 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnici, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí. Brnem projedete bez větších problémů, pozor, D1 v okolí Brna, tady se nám to klasika štosuje, tak je tu docela silný provoz, tak hodně trpělivosti. No a jdeme se podívat taky na Vyškovsko, pokud jedete mezi Rousínovem a Brnem, po staré víceméně vedle

0: dálnice, tak u sjezdu u Holubic, nebo kousek od sjezdu Holubice, exit 210, tam nám bourala dvě osobní vozidla, tak tam dávejte pozor. Jdeme se podívat taky na příjezd do Brna od Pohořelic na D52. Tady bourala taktéž dvě osobní vozidla, hodně trpělivosti i tam. No a jdeme se ještě podívat na komplikace, které máme na Blanensku, je to v Boskovicích Komenského ulice, tady bourala taktéž dvě osobní vozidla, zdržení sice minimální, ale i tak tam dávejte pozor. No a bouračka ještě nám naskočila na D1, 110. kilometr ve směru na Prahu, je to za sjezdem na Jihlavu, tady bourala taktéž dvě osobní vozidla, blokovány je jeden jízdní pruh a kolona zhruba 3 kilometry, tak hodně trpělivosti. Šťastnou cestu!
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krátce po 15. hodině, hezké nedělní odpoledne s Krokodýla přeje Milan. No a ve studiu už se na vás pomaličku těší Míša Rotrová, která pro vás chystá nejen brněnské Hantec, ale taky prozradí, kde se můžete s Krokodýlem a naší krokohlídkou osvěžit. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Radio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: Právě bylo 15 hodin a 21 minut k tomu, no a teď už na Krokodýlu taky troška toho brněnského Hantecu. Tak na co se v tuto chvíli podíváme? Žanku, vítej a prozrať.
3: Zdar jak svíňa z Kroxný, mládežníci. Koumejte, co to znamená, když je hemta u krkovičky těsto hlídek.
2: Tak schválně, Brňáci, co myslíte, jak to je, co to znamená?
4: Kravata?
5: No, motýlek, kravata.
6: Kravata?
7: Že někdo mláská u jídla.
2: No, tak jak je to správně?
3: Když je hemta u krkovičky těsnohlídek, znamená to, že je košile těsná u krku. Mějte betelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
9: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
10: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
11: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Radio Krokodýl.
12: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
13: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
12: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
13: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
12: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
14: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
15: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.at.
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na Krokodýlu nám o 15:30 zpívá Ava Max. No a teď už taky se pojďme podívat na to, že Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A která další škola se k tomuto připojila, tak to si pojďme poslechnout.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Vladan Kupsa, jsem ředitelem základní školy v Újezdě u Brna. Na naší škole mohou žáci mobilní telefony používat pouze se souhlasem učitele a pro výuku. Možná by za mě bylo dobré upozornit ještě na jeden fenomén dnešní doby, to je to, že děti a dospívající působí čím dál unaveněji. Část žáků má evidentně problémy s kvalitním spánkem a otevřeně potřeba říct, že zatím stojí právě nadměrné používání mobilních telefonů, sociálních sítí nebo hraní her do pozdních nočních hodin.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: celou jižní Moravu.
1: Je to tak, krokodýláci, krokohlídka tento týden Brňáky osvěžuje oblíbenou malinovkou. Máme pro vás každý den nově 103 zon malina. Jedinečnou limonádu zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. A to se v těchto horkých dnech opravdu hodí, co říkáte. A kde už jsme třeba osvěžovali a jak to tam vypadalo?
2: Krokohlídka dneska na Mendláku, ještě jsme zavítali na Brněnskou přehradu. A tady jeden z našich malých posluchačů, ahoj!
3: Ahoj, tady Fib a poslouchám krokodýla. Díky za osvěžení krokodýla.
4: Potkali jsme rádio Krokodýl a úžasně nás osvěžil.
5: Děkujeme.
4: Děkujeme, krokodýle, je to nejúžasnější rádio.
6: Děkuji za krásné osvěžení, poslouchám vás velice ráda od rána skoro do večera. Děkuji.
1: A to jsme rádi. Rádi vám taky děláme radost a osvěžujeme vás v těchto horkých dnech. A kde nás potkáte třeba už zítra, krokolítku vyhlížejte přímo na hlavním nádraží.
0: Rádio Krokodýl.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
13: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Na Krokodýlu chvíli před 16. hodinou Ace of Base a to už je taky čas, kdy je připravena kolegyně Míša a další aktuální zprávy. Vítej.
1: Přeji vám pěknou neděli. V centru Brna se rozhořel táborák. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hit za hitem tady bude i po čtvrté, co například... Bruno Mars a Rose. Taky se těšte na Backstreet Boys. A nebo na Báru Polákovou a její Nafrněnou.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku už pořádné horko, v centru Brna 32,5 stupně Celsia, to je asi i nejvyšší teplota, něco málo přes 32 je taky třeba v Břeclavi, Vyškov hlásí 30 a Tišnov 28 a jaké počasí bude zítra, taky opět velmi teplé, až 33 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V centru Brna se včera v podvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zaspívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí Svobody je součástí festivalu Maraton hudby, který nabízí mimo jiné i koncerty pouličních umělců, takzvaných baskerů. Cílem akce je vytvořit nestandardní zážitek v centru města. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti nebo na terase ještěckého vysílače. Odborníci upozorní, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi či filtry. Japonští představitelé v Nagasaki, které si dnes připomíná 81. výročí svržení americké atomové bomby, varovali jaderné velmoci a státy spoléhající se na jaderné odstrašení před vyšším rizikem války s použitím jaderných zbraní. Současně vyjádřili odhodlání zabránit tomu, aby se podobná tragédie kdykoliv v budoucnu opakovala. Týden po životním pátém místě obsadil plochodrážní jezdec Jan Kvěch v další Grand Prix 11. místo. Z pozice náhradníka zasáhl v Rize v seriálu Mistrovství světa do 7. závodu za sebou, ale vylepšit průběžnou 13. pozici v celkové kvalifikaci se mu nepodařilo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu, jak to tedy v tuto chvíli vypadá. Co se týče Brna, tady určitě pomalejší provoz na D1 i na nájezdu na D2 v okolí Brna. No a pojďme se taky podívat na dopravní nehody. Jednu máme na Brněnsku v Ivančicích v ulici Ke Karlovu, dvě auta v sobě, provoz je tam částečně omezen a bouralo se i na Blanensku v Boskovicích v Komenského ulici. Dávejte si pozor i na odstavená auta. Osobní máme na krajnici D2 na 18. kilometru ve směru na Brno a na

0: nákladní auto potom na D1 na 109,5 km ve směru na Prahu. Pokud jste na cestách, přeji hlavně šťastnou cestu, v pořádku, doražte do cíle, no a pokud máte nějaké aktuální info, tak sem s tím, zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Chvíli po 16. hodině vám ze studia Krokodýla krásnou neděli přeje Míša a můžu slíbit za malou chvíli další kolo víkendu speciál a soutěž o lístky na velkou volejbalovou událost, tak zůstaňte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: sto let.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Krokodýl cestovatel.
2: Je to tak, na Krokodýlu právě teď další kolo víkendu speciál, kde soutěžíme o lístky na tuhle velkou, velikou událost, a to mistrovství Evropy v Brně, a to samozřejmě ve volejbale. Mám pro vás dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 21. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. A vy si určitě nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na tomto domácím mistrovství Evropy. No a jak vyhrát tyhle vstupenky? Je to úplně jednoduché. Stačí jenom uhodnout, jakéže místo máme na mysli jako tip na výlet. A myslím si, že v tuto chvíli to bude velmi, velmi jednoduché. Tak telefony do ruky s číslem 603 103 103 si nachystejte, protože to bude rychlovka. Hledáme název Brněnského hradu v městské části Bystrc. Píčí se na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou. Jde o jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen na Moravě, ale i v celé České republice. Hrad byl podle pověsti založen kolem roku 1059 moravským údělným knížetem Konrádem I. Brněnským a dostanete se sem třeba i parníkem po Brněnské přehradě. Tak kdo pak byl nejrychlejší a kdo ví? Krokodýl Míša, kdo tam?
3: Dobrý den, Kuba.
2: Kubo, krásný den, odkud voláte?
3: Z Brna.
2: Z Brna, která městská část?
3: Teďka na Vídeňské, středu.
2: Jasně, takže někde zrovna na cestě?
3: Jo, teď jsem zrovna přijel do garáže, tak nesmím moc zajíždět dolů, abych nevypadl.
2: Ano, přesně tak, zatím nezajíždějte minimálně, než mi řeknete správnou odpověď, tak jaké místo hledáme?
3: Tak je to hrad Veveří?
2: Jasně, správná odpověď. Kubo, kdy jste byl naposledy na Veveří?
3: Včera, na festivalu.
2: No tak paráda. Kubo, tak vstupenky na volejbal jsou vaše. Veliká gratulace a vydržte mi na lince.
3: Děkuji.
1: Radio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
1: Je dobré si pomáhat.

0: Máme minutku po půl páté, jste s Krokodýlem a teď taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Na krokodýlu partička Huntrix, teď už taky ego a hlavně šance pro vás, krokodýláci, vysoutěžit si 115 150 korun v naší soutěži Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky. Stačí jenom a pouze uhodnout tajemný zvuk, volejte 603 103 103.

0: Enjoy your mix.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: A je čas si jít zase zasoutěžit o pořádný balík peněz, konkrétně o 115 150 korun. Soutěžit o tyhle peníze bude ten, kdo se po mé výzvě dovolal sem do studie jako první, a to je kdo? Halo, halo.
3: Dobrý den, Petr.
2: Pěkné odpoledne, Petře. Odkud voláte a jak trávíte neděli?
3: Teďka bohužel jsme s pejskem na klinice, čekám na děvčata tady v Jundrově.
2: Jejda, tak držíme pěsti, ať to všechno dobře dopadne. Třeba vám zlepšíme náladu výhrou, to by nebylo špatné. Ano. Pojďme si připomenout, jak zní náš zvuk. To je on. 115 150 korun, to je částka, kterou můžete získat, když uhodnete, co to je. A tak se s arbitrem ptáme. Petře, co si myslíte, že by to mohlo být?
3: Můj tip je, jak sedím v autě, ten klíček od auta, vytažení toho náhradního, když přestane ovladač fungovat.
2: Tušíme, určitě víme, co myslíte. Pojďme ale zjistit, jestli je to zvuk, který hledáme. Je to zvuk za 115 150 korun, ano nebo ne? Tak bohužel, není to správná odpověď, tak třeba zase příště, protože náš bank se zase navýší. Tak držíme pěsti s pejskem a pěkný zbytek neděle. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Fotbalový Artis vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2. Proti hostům z nedaleka. Artis Brno Sigma Olomouc. Neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit Artis k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
7: SK Artis Brno. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: připravena taky Míša, která nese další čerstvé zprávy krokodýle.
1: Aby o něm nikdo neříkal, že špinavej smaradlovej smraduch.
0: No tak to nebyla úplně Míša, to už jsou připraveny naše zlatíčka, tak pokus číslo 2.
2: Přeji vám pěkné odpoledne. Vilu Tugendhat promění videomapping. Podrobnosti ve zprávách.
3: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Bosé nohy v parku nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity zase po páté, co vám budeme hrát, možná třeba někam na koupaliště. Těšte se na Ray, Where is my husband? Taky tady bude DJ Bobo, možná i pro ty z vás, kteří neděli nemáte volnou, ale naopak pracujete, třeba jako Bára, která zrovna maluje byt, tak ať to jde pěkně od ruky. A z českých hitů Miraj a Chci tančit.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska horké letní, pokud jste někde u vody, děláte asi úplně nejlépe. 33 stupňů máme v Brně, podobná teplota třeba i v Břeclavi, Těšnov hlásí 29 a třeba Vyškov 31. Jaký bude zítřejší den? Opět velmi, velmi teplý. Zpočátku oblačno až polujasno, odpoledne trošku oblačnosti a mohou přijít i přehánky a nejvyšší teploty je zítra 34 až 37 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Vila Tugendhat se ještě dnes večer rozzáří. Připomene si tak 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO projektem Light Up Tugendhat. Od 21 hodin ji promění videomapping a světelné instalace. Světelný program vizuálně propojí také zahradu Vily Tugendhat se zahradami sousední Vily Lefbér a Arnoldovy Vily. Vstup na akci je zdarma.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
2: Náměstí v turisty nabitých Valticích zdobí staveniště, na kterém se nic neděje. Budování parkovacích míst v jeho bezprostřední blízkosti přerušil spor města a obyvatel 4 rodinných domů. Obávají se hluku a nedostatečných protipovodňových opatření. Krajský stavební úřad pozastavil práce a přezkoumává stavební povolení. Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí jeho těla a působí mu bolesti. Uvedl to v pátek jeho syn Hunter Biden. Nejstarší prezident v amerických dějinách přesto zůstává aktivní a dál se vyjadřuje k aktuálnímu dění v USA. Fotbalisté Pražské Slávie a Jablonce budou v dnešním programu třetího kola první ligy usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají v Edenu od 15 hodin Pardubice, Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu, jak to tedy v tuhle chvíli vypadá, jak to jezdí. V Brně pomalejší provoz na D1 a taky u nájezdu na D2. Co se týče nehod, tak se pojďme podívat na Brněnsko do Ivančic, tam se bouralo v ulici ke Karlovu, provoz je tam částečně omezen. Další nehoda dvou osobáků potom na trase mezi Brnem a Telnicí a nebo na příjezdu do Nedvědí ve směru od Ujčova. Tady nám auto skončilo v řece, tak dávejte pozor. Taky ještě upozorním na odstavené osobní auto na D2 na 11. kilometru ve směru na Brno. Pokud jste za volantem, tak ať to pěkně jede, dávejte na sebe pozor a pokud máte nějaké aktuální info, tak nám prosím zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: hodině na Krokodýlu. S vámi stále Míša Rotrová. Doufám, že ještě nejste uvaření, že jste ideálně někde u vody nebo minimálně si dáváte něco příjemně vychlazeného. No a za chvíli už tedy ta slibovaná zlatíčka. Ptát se jich budu na to, proč si, milé děti, musí člověk mít ruce.
1: Aby o něm nikdo neříkal, že špinavej smaradlovej smraduch.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Právě bylo 17 hodin a 19 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už v 17 hodin 20 minut naši nejmenší posluchači, naše malá a roztomilá zlatíčka, jako vždy jsme za nimi vyrazili do jedné ze školek tady v Brně. A tentokrát naše otázka pro ně zněla, děti, proč se člověk musí umývat?
3: Aby nebyl špinavý a aby byl čistý a vonavý a aby nesmrděl.
4: Aby o něm nikdo neříkal, že špinavý, smradlový smraduch.
5: Aby byl čistý.
6: Aby mu neříkal, že je čelt.
7: Aby mu lidi neříkali tulák špína.
8: A aby nechodil na ulici na hatech.
0: Je to tak. Tak tohle byly odpovědi dětí na naši otázku, proč se člověk musí umývat. Tak zdravíme vás i vaše zlatíčka, možná třeba zrovna někam k vodě. Užívejte si to a Krokodýl vám k tomu za malou chvíli bude hrát další hity, třeba na SketchUp nebo Činasky.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
14: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
15: Bylo nebylo, v krajišti bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o lišce bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
16: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: činasky, víno, pokud si zrovna něco dobrého dáváte, tak na zdraví. No a teď už se pojďme podívat na to, že krokodýl fandí školám, které omezují mobily na školách. A která další škola se k tomuto připojila, tak to si pojďme poslechnout.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Anna Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky, a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu teď míříme taky za brněnskou městskou policií. Na telefonu už mluvčí Jakub Ghanem, který nám řekne více o tom, co se dělo tento víkend a co museli například strážníci v Brně řešit.
2: Hezký den posluchačům do studia. Návštěvník Komínských hodů dostal v neděli před 1 hodinou ráno od strážníků pouta. Podle svědků obtěžoval mladé ženy, odstrkoval kolem jdoucí a snažil se vyvolat potyčku. Na zemi ho držel hasič. Strážníci k podezřelému 40-tníkovi z Brna přiběhli a spoutali ho. Hrozí mu pokuta do 20 000 korun. Jiný opilý muž se v sobotu večer už téměř ani nehýbal. Strážníci si ho všimli při kontrole skořebky a jediné, co zvládl, byla dechová zkouška. Přístroj ukázal hodnotu přes 5 promila alkoholu, při které akutně hrozí mimo jiné zástava dechu a může tedy být smrtelná. 30. Střebíčka proto zdravotníci po ošetření odvezli do nemocnice. A už v noci na čtvrtek strážníci díky stále přítomnosti v oblasti hlavního nádraží Bleskově dopadli muže, podezřelého z rozbití přístěžku nad schody vedoucími do podchodu. Výměnou velké skleněné tabule vyčíslil pracovní přes 10 000 korun a muži tedy hrozí vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
1: To se dějí v Brně věci, tak tolik tedy mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Děkujeme, zdravíme tímto všechny, kteří dnes jsou ve službě. No a hrajeme další krokodýlí hity už za malou chvíli, třeba Kabáti.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 18. hodina je tady za chvilku, jste s krokodýlem a připraveny taky další čerstvé zprávy, které má Míša.
1: Přeji vám pěknou neděli. Zásobování Brna pitnou vodou není ohrožené. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit po šesté? Bude David Guetta, Alphaville, Ava Max a jejich verze Forever Young. Taky budou Přátelé. A z českých hitů třeba Mandraže, Šrouby a Matice.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je dneska horké, koupací, 33,5 stupně Celsia máme v Brně, v Břeclavi je třeba 32, Vyškov hlásí 31. Zítra nás čeká taky velké horko, protože ty nejvyšší teploty budou stoupat až k 36 stupňům Celsia. Tak s tím počítejte, no a pokud můžete, ideálně vyrazit někam k vodě.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I přes extrémní sucho v Česku není zásobování Brna pitnou vodou v nejbližších měsících ohrožené. Zdroje v Březovském prameništi jsou nyní ve stavu, že by nebylo možné zajistit dodávku jen z nich. Část vody proto Brno získává z Vírské přehrady. Zatímco loni ve stejném období byl podíl vody z Víru 16%, letos je to 37%. Řízení od 17 let si v Česku získává stále větší oblibu. Od zavedení systému L17 na začátku roku 2024 získalo řidičské oprávnění skupiny B v tomto režimu téměř 72 500 lidí. V posledních měsících navíc podíl 17-letých řidičů mezi novými držiteli oprávnění překročil 30%. Dron včera vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Bezpilotní letoun podle bulharského premiéra Rumena Radeva nesl velké množství výbušnin. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev přislíbil prošetření incidentu. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V USA vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z mistrovství světa juniorů v Tampere. Bronz přidal desetibojař Adam Juliš, jenž si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak nám to jezdí? No tak v Brně stále vzhledem k těm opravám D1 náročnější v okolí Brna, stejně tak začátek D2. Co se týče nehod, dořešuje se nám nehoda auta, které skončilo v řece. Je to na příjezdu do Nedvědice ve směru od Újčova, tam určitě dávejte pozor, stejně jako na nehodu, ke které došlo na trase mezi Brnem a Telnicí. Další nehoda taky na Jihlavsku na průjezdu Kalištěm směrem na Horní Dubenky. Tady se auto srazilo s motorkou, na místě je policie. Tak dávejte pozor. A ještě nám tady naskočila nová nehoda. Tentokrát dvě auta v sobě na D1 na 155. kilometru ve směru na Prahu. Kolona se ale zatím netvoří, tak alespoň takto dobrá zpráva. A pokud jste někde v těchto místech, máte aktuální info, klidně nám zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 3 minuty po 18. hodině z Krokodýla vám krásnou horkou neděli přeje Míša Rotrová. Také zdravím všechny Romany, protože ti dneska slaví svůj svátek, tak pánové, všechno nejlepší. No a pokud si říkáte, že nějaké to osvěžení by se hodilo, tak vězte, že Krokohlídka vás i v dalších dnech bude pěkně zdarma osvěžovat. Kde třeba zítra, tak to vám řeknu za okamžik.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden, dva.

0: Moravu.
1: Je to tak, krokodýláci, rádi vás v tomto horku osvěžujeme, co říkáte, každé osvěžení se hodí, třeba v podobě parádní limonády. No a naše krokohlídka vás tento týden osvěžuje oblíbenou malinovkou. Máme pro vás nově každý den 103 zon malina. Jedinečnou limonádu zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. No a kde už jsme třeba například osvěžovali a jak to tam vypadalo, tak to si právě teď pojďte poslechnout.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo na Lesné a Hlasovo náměstí. Tady máme posluchačku, pěkný den.
3: Dobrý den, zdravíme vás. Prosím, jsme krásné osvěžení od Radia Krokodýl, takže moc děkujeme.
4: Ahoj. Díky Krokodýle.
5: Kdyby nebylo krokodýla, tak vážně umřu žízní. Takže paráda, parádní akce a moc dík.
1: Tak jsme rádi, že jsme vás zachránili a zachraňovat a osvěžovat vás opět budeme. Zítra se na krokohlídku těšte na hlavním nádraží.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
7: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
8: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
10: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
11: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
10: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
11: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
10: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
12: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox, Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
14: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: O půl sedmé vám z Krokodýla hrají Coldplay, Viva La Vida a teď už taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláci, představte si, přímo na Svoboďáku včera hořel táborák a zájemci si mohli dokonce opéct špekáčky. Netradiční pouliční instalace je součástí projektu Bezuliční basking, který v rámci maratonu hudby už 10 let proměňuje centrum Brna v koncertní prostor. Letošní akce i letos nabízí spoustu muziky, třeba i v různě sterilizovaných pokojíčcích, a tentokrát nabízí i novinku, repliku skleněného pokoje vily Tugendhat. Najdete jej u Jošta. Maraton hudby dneska finišuje a nabízí hudební zážitky na všech možných místech, třeba i v kostele na Nebevzetí Panny Marie, na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, v atriu divadla na Orlí, v divadle Husa na Provázku nebo v zahradách Vil Tugendhat, Lefber a Arnoldovy vily. Navíc připomenu, že právě v Tugendhat se dnes ještě slaví 25 let od zapsání do UNESCO, a tak tady ještě dnes v 9 hodin naposledy můžete vidět speciální videomapping. Ať už vyrazíte kamkoliv, tak si to rozhodně užijte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Hledáte, kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: na Krokodýlu chvíli před 19. hodinou nám zpívá Katy Perry, možná někomu k nějaké té grilovačce nebo posezení někde na zahradě, kde teď musí být velmi příjemně, tak si to užívejte, krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Já přidám dopravní informace, taky počasí a jaké hity si dáme po sedmé. Bude Vance Joy. Taky Diana Ross. A z českých hitů třeba Kabáti a jejich Pohoda.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opravdu horké letní, doufám, že jste si ho užili, možná ještě užíváte někde u vody. 31 stupňů máme přímo tady u nás v Brně, dívám se, že třeba Břeclav hlásí 30,5

0: dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to vypadá? Ano, stále trošičku pomalejší provoz na D1 v okolí Brna, ale nic hrozného, už se nám to zlepšilo. A taky pozor na odstavené vozidlo na Brněnsku mezi Modřicemi a Želešicemi. To by pro tuto chvíli mělo být všechno, ale pokud jste na cestách, máte nějaké další aktuální informace, tak nám prosím zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 19. odbyla, Míša Rotrová vám přeje krásný horký nedělní podvečer a předávám slovo taky Zbyňkovi Loudskému, který už se na vás těší a bude vám hrát další krokodýlí hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Hezký letní, ale hlavně taky sedmý podvečer a večer v týdnu. Krásnou neděli vám přeje Zbyňa, právě teď my jsme Krokodýl, vaše rádio, a to, že jsme vaše rádio, znamená, že jsme k rádio bez přehánění, kterému se nic nevyrovná. Zpívá o tom právě teď Šinet O'Connor, Nothing Compares to You, pak Cyril, Stumbling In. No a pak už se podíváme na tenhle víkend z pohledu městské policie. Dobrý večer.

0: letní pohodička Stumbling In, tady Krokodýl. Krásnou neděli s datem 9. srpna a taky příjemný finish 32. týdne letošního roku. Pojďme se podívat na tenhle víkend právě teď, co to dělalo v moravské metropoli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: Na telefonu právě teď městská policie Brno a Jakub Ganem. Kubo, posloucháme.
2: Hezký den posluchačům do studia. Návštěvník Komínských hodů dostal v neděli před 1 hodinou ráno od strážníků pouta. Podle svědků obtěžoval mladé ženy, odstrkoval kolem jdoucí a snažil se vyvolat potyčku. Na zemi ho držel hasič. Strážníci k podezřelému 40-tníkovi z Brna přiběhli a spoutali ho. Hrozí mu pokuta do 20 000 korun. Jiný opilý muž se v sobotu večer už téměř ani nehýbal. Strážníci si ho všimli při kontrole pořebky a jediné, co zvládlo, byla dechová zkouška. Přístroj ukázal hodnotu přes 5 promile alkoholu, při které akutně hrozí mimo jiné zástava dechu a může tedy být smrtelná. 30. Střebíčka proto zdravotníci po ošetření odvezli do nemocnice. A už v noci na čtvrtek strážníci díky stále přítomnosti v oblasti hlavního nádraží Bleskově dopadli muže, podezřelého z rozbití přístěžku nad schody vedoucími do podchodu. Výměnu velké skleněné tabule vyčíslil pracovní přes 10 000 korun a muži tedy hrozí vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
0: My také děkujeme za informace a klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: A jednu informaci přidáme, a to přesný čas 19:19.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Pohoda na krokodýlu. Kabátě a krásný nedělní večer a taky 9. srpen, kdy připomínám, že dneska byl celý den, ale ještě stále je v kalendáři Roman. Když tak mu ještě rychle popřejte, jestli náhodou vám to vypadlo, ale přihazuju teď také Erose Ramazzottiho, pak The Weeknd, Oslňující světla, teď Avril Lavigne. No tak, hraje krokodýl. Dobrý večer.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krásnou neděli a sedmý den v týdnu s krokodýlem. To byly oslňující světla a The Weeknd v závěru víkendu, ale nově vás oslní na brněnských zastávkách Šaliny nové cedulky.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tak pojďme to probrat podrobněji. Ano, Brno má novinku, na zastávkách jsou popisky zastávek. Proč a jak? Poslouchejte dobře.
2: Cestující nově můžou na všech zastávkách tramvajové linky číslo 1 najít nové informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvu. Projekt připravilo Muzeum města Brna ve spolupráci s námi, s dopravním podnikem města Brna. Každá tabulka obsahuje krátké historické vysvětlení a také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně chceme informačními tabulkami vybavit všechny tramvajové zastávky v Brně, no a přiblížit tak lidem historii města při jejich každodenním cestování.
0: No tak pokud stáváte na té své zastávce a přemýšlíte vždycky, proč se tak jmenuje, tak už budete vědět.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Lucí do Ameriky. Budeme vám broukat, budeme vám hrát, jsme Krokodýla, máme pro vás hit za hitem. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat už na nový týden a na zítřek. Léto stále pokračuje, polojasno zítra, teplota vzroste odpoledne na 35.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Ještě nedělní večerní doprava na Brněnsku mezi Modřicemi a Želešicemi stojí odstavené vozidlo. Dejte tam pozor, D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu z Brna stojí u Krajnice také odstavené osobní auto a ještě D46 na 25. kilometru ve směru z Brna na Olomouc, tam stojí porouchané vozidlo rovněž. Šťastnou a klidnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Zítra v pondělí zase pokračuje pravé léto 2026. Velmi horké, ale my vás budeme osvěžovat. Dozvíte se za chvíli, kam vyrazí letní krokohlídka Rádia Krokodýl.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: A k tomu hit za hitem fajn poslech přeje Zbyněk Loucký.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hezký letní večer s Krokodýlem. Zítra zase Pařák, ale budeme vás osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, naše krokohlídka vás tento týden osvěžovala oblíbenou malinovkou. Máme pro vás nově každý den 103 zonek malina, jedinečnou limonádu zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. No a jak jsme vás osvěžovali, no třeba jsme byli na Moraváku tento týden a stálo to za to.
2: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
3: Pěkný den.
4: Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
3: No a dostali jste osvěžení.
4: To je super, děkujeme.
2: To se hodí v těchto tropech.
4: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
5: No, dobrý den, krásný den. Jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
2: Děkujeme.
0: Oh, grazie, buona sera, arrivederci.
1: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. Svině Kloucký. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.
0: A teď ta tajná důležitá informace. Zítra v pondělí vyhlížejte krokohlídku na nás.

Dobrý večer, pře krokodýla, hezkou neděli s datem 9. srpna, nádhernou letní neděli a zítra léto pokračuje. Za chvíli pokračuje taky další hudební nabídka krokodýla. Ale teď se opravdu napomádujeme a pak už se podíváme na tenhle víkend z pohledu městské policie. Krokodýla, dobrý večer, přeje Zbyňák.

0: Se Šakerou jsme byli v zoo právě teď, ale teď vyrazíme s městskou policií do moravské metropole.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, a taky víme, co se dělo o tomhle víkendu a právě teď už více Jakub Ganem.
2: Hezký den posluchačům do studia. Návštěvník Komínských hodů dostal v neděli před 1 hodinou ráno od strážníků pouta. Podle svědků obtěžoval mladé ženy, odstrkoval kolem jdoucí a snažil se vyvolat potyčku. Na zemi ho držel hasič. Strážníci k podezřelému 40-tníkovi z Brna přiběhli a spoutali ho. Hrozí mu pokuta do 20 000 korun. Jiný opilý muž se v sobotu večer už téměř ani nehýbal. Strážníci si ho všimli při kontrole z pořebky a jediné, co zvládl, byla dechová zkouška. Přístroj ukázal hodnotu přes 5 promila alkoholu, při které akutně hrozí mimo jiné zástava dechu a může tedy být smrtelná. Třicátníka z Třebíčka proto zdravotníci po ošetření odvezli do nemocnice. A už v noci na čtvrtek strážníci díky stále přítomnosti v oblasti hlavního nádraží Bleskově dopadli muže, podezřelého z rozbití přístěžku nad schody vedoucími do podchodu. Výměnu velké skleněné tabule vyčíslil pracovní přes 10 000 korun a muži tedy hrozí vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech rádi.
0: No, slyšet, že to byl opravdu horký víkend, hezký a klidný zbytek neděle a Kubo, děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: David Guetta si a právě teď a taky dojezd pomaličku na vlnách Krokodýla k 21.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hezký nedělní večer, jak se máte, jak jste prožili víkend a jak budete dále pokračovat po 21. Jestli budete s Krokodýlem, my už jsme nachystali hudební nabídku a tak si třeba dáme Amandu Seyfried. Gimme, gimme, gimme. To takhle Enrique Iglesias, Be With You. Krokodýlem můžete i tančit, a to s Krištofem. Prostě užívejte, my máme největší hudební výběr a už chystáme zase další hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A co se chystá na nás zítra na obloze? V pondělí léto pokračuje, bude jedním slovem polojasno, ale odpolední teplota půjde nahoru až na 35 stupňů Celsia. V každém případě užívejte léto i prázdniny, protože se to nezdá a za chvíli už jsme v polovině srpna. Ono, tady ve střední Evropě to léto určitě někde v září skončí. Tak užívejte letní horké dny a taky další hity Krokodýla.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.
0: A máme rádi, když se vám líbí, jak hrajeme. A klidně u Krokodýla můžete tančit. A nebo si pohvizdovat. To už ne.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Nedělní krokodýlí výplníšek se nám rozjíždí, Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, pohodovou noc, před námi skvělé hity, za námi víkend, ohlídneme se, byl příjemný, doufám, že ano, no a příjemně budeme hrát i na krok.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity a dneska Roman slaví svůj svátek, tak přejeme všechno krásné. Pánové, užijte si hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: J-Lo.

Krokodýl stále s vámi, Jarek Hemala vám přeje pohodovou nedělní noc. No a my teď budeme zdravit vás, co nás sledíte a posloucháte v Jihlavě na 102,3 FM. Jihlava ladí, zdravíme směr Vysočina a posíláme další hity.

0: is the answer.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na vlně kroku díla s vámi Jarek, další ty připravené jsou a teď se jdeme podívat na ten dnešní den. Dnes máme Mezinárodní den původního obyvatelstva, také Mezinárodní den solidarity s bojem žen v Jižní Africe a Namíbii. No, tak jenom abyste viděli, čím zajímavý je například ten dnešní 9. srpen. Teď ale přání krásné noci a užívejte hit za hitem. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Na Krokodýlu si stále vychutnáváte ten největší hudební výběr. Jarek Hemala vám přeje krásnou noc. No a my se společně teď jdeme podívat na pustevny. Na pustevnách na Radhošti vznikla první ubytovna Krčma, která měla 25 lůžek a vybudovala se za 8800 zlatých, a to v roce 1891. A na pustevnách, pokud vyrazíte, věřím, že si užijete nejenom krásný výhled, ale samozřejmě to té historie. Tak zdravíme, užijte si výlety, teď si užijte další hity. Music is what I'm living for.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

Na Krokodýlu si vychutnáváte ten největší hudební výběr. Jarek Hamala vám přeje hezký poslech. My se za chvíli přehoupneme do 33. týdne tohoto roku. Odstartujeme další pracovní týden, další prázdninový týden i další letní týden. To všechno v jednom, tak věřím, že si ho tak i tak užijete, stejně jako hity Krokodýla.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: I could stay awake just to hear.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech a my se společně jdeme podívat právě teď do dětské nemocnice. Babička zjistila, že na pokoji její vnučky v dětské nemocnici je přes 30 stupňů a tak zažádala pro ní klimatizaci. Ta ale v nemocnici nebyla. A tím pádem se rozběhlo takové kolečko, jak je získat, kde je získat. No a teď díky její iniciativě nemocnice koupila 5 klimatizací a zároveň se babička nabídla, že pomůže se zajištěním dalších. Do pomoci se zapojili i věřící z Pozoric na Brněnsku a v budově teď funguje 12 nových mobilních klimatizací. Tak děkujeme za ně. Věřím, že děti je ocení a i maminky případně, které tam s nimi jsou. Zdravíme do dětské a posíláme další hit.

0: hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na jednu zlatou desku, která nám krásně a už dlouho putuje, se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla společně s Míšou.
1: 50 let už putuje nekonečným vesmírem pozlacená gramofonová deska. Na níž je kromě mnoha jiných vzkazů z planety Země pro mimozemské civilizace i věta v češtině. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Nachází se na palubě mezihvězdných sond Voyager 1 a Voyager 2, kdy si ji nahrál jaderný fyzik Václav Otakar Kostroun, který žije v americkém Colorado.
0: Tolik tedy velké putování, my teď ale budeme hrát skvělé hity. Užijte si je, Jarek Hemala přeje krásný poslech.